Virus. ACCC Radio 121 FM vysílá 24 hodin denně v Alice Springs a Helen Creek.